0: 7-7.
1: Dvojite omilení hitovi. Get up a snack for more. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Dvojite omilení hitovi.